0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští a turečtí policisté v Istanbulu rozbili obří podvodné call centrum a zadrželi 51 lidí. Organizovaná skupina je spojována s více než 11 případy podvodů na českých občanech. Falešní bankéři a policisté s obětí pod psychologickým tlakem vylákali přes 553 milionů korun. Kriminalisté na místě zajistili rozsáhlou techniku, padělané doklady i software. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiálně akce zrušila. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole play-off mistrovství světa zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debitu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Ve 111. minutě rozhodl vlastní gól Dinia Borgese. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu, posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Gol střel ve 14. minutě Jon Arias. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na víkendové oslavy 160. výročí bitvy na Chlumu vyraste raději autobusem. V neděli bude obec pro běžná auta zavřená a mezi terminálem v Hradci Králové a Chlumem budou jezdit posílené spoje. Hlavní rekonstrukce bitvy začne v neděli v 15 hodin. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer nám pravděpodobně zaprší. Dnešní odpolední teploty je mezi 22 až 24 stupni Celsia.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Weekend
10: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Krásné, dobré ráno. 7:04. Leontýnka se dneska vyspinkala do růžova, takže to tady bude šířit pozitivní energii. Čau, Fílo.
7: Čau. Já jsem se taky vyspinkal do růžova 3 hodiny, čuměl jsem na fotbal.
12: No, tak jak to máte vy, naši věrní posluchači? Dejte vědět, jestli vstáváte do práce, nebo se jen tak probouzíte, nebo naopak po bujarném večírku uléháte ke spánku, tak vám popřejeme dobrou noc. Vám zbytek?
7: No tak vám zbytku.
12: Chtěla jsem říct, vám ostatním přejeme krásné dobré ráno. Víkendové vysílání na Hit Radio startuje právě teď.
10: Hit Radio Černá Hora.

0: hodin, 10 minutek, aktuální čas a my tady pro vás máme s Fildou krásnou zprávu. Protože my Češi jsme nejšťastnější za posledních 25 let. To jsem si nevymyslela já ani Filip, ale spočítali to opět jakýsi...
1: Vědci.
0: No ty kráso, my máme teda to štěstí, že v tomhle nádherném šťastném období žijeme. Zajímavé ale je, že Moraváci jsou prý ještě šťastnější než Češi. To by mě zajímalo proč, jestli tam mají to vínečko bílé a červené, co?
2: No, já mě vždycky zajímají tady ty průzkumy, přijde mi, že co se bavím okolo, všichni jsou naštvaný, jak je všechno drahý, bydlení je nedostupný, tak a myslím si, že to jsou docela základní potřeby k životu, tak já nevím, no, já teda asi úplně jako nejšťastnější za posledních 25 let teda nejsem, tak nevím jak ty.
0: Já šťastná jsem, protože jsme všichni zdraví a v mém okolí taky, takže to je takový asi nejdůležitější.
2: No tak schválně nám můžou dát vědět posluchači, jestli jsou nejšťastnější za posledních 25 let, pokud jim 25 je, ale myslím, že většině asi ano.
0: Za posledních 25 let, to mě bylo 15, to jsem měla až takovou pubertu, jo, asi jsem šťastná.
2: Jo.
0: Takže vždycky, hele, říká se vždycky může být líp, ale
2: ano.
0: Máme co jíst, máme střechu nad hlavou, máme někoho, kdo nás má rád, máme kamarády, máme rodinu a máme skvělou práci jako my dva tady. Ne, a hlavně jsme zdraví, takže přátelé, dejte nám vědět, jste šťastní. Za posledních 25 let 777-937-777 a je mi jasný, proč na té Moravě jsou vlastně šťastnější, to je prostě jasný. Kdyby si Češi občas taky trošku té Moravy nalili, tak jsou šťastní úplně stejně, ne? Hezké dobré ráno, Nico Santos, právě teď jsme Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: asi ten nejvýznamnější den, který mají v roce, protože před 250 lety tak se podepsala jistá dohoda a od té doby se vlastně považuje takový vznik novodobé éry USA. Takže pro ně je to prostě obrovská věc, grilovačky, ohňostroje, koncerty, akorát teda...
1: Grilovačky,

0: mě prostě to je šílený. Nedokážu si to ani představit. A každopádně dneska je taky den salátu Cezar. Tak si ho dneska dopřejte. Mějte hezké ráno.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
1: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
7: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
8: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Update s Filipem právě teď. Hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Americká hudební megahvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Světovým agenturám to potvrdila mluvčí slavné zpěvačky. Svatební oslava prý propukla v newyorské aréně Madison Square Garden, má trvat i další dny. Ovšem moje milá kolegyně tady na mě mává, že to prý není pravda.
0: No, protože my furt nevíme, jestli je to pravda, není to pravda. Mluvíme o tom už vlastně dva dny, včera taky celou snídaní šampionů. Aha.

zpráva z dnešních 7 hodin ráno. To, co jsem četl, že to potvrdila tisková mluvčí. Přátelé, myslím, že přežijete již taky bez toho, buď se vzali nebo ne. My to ještě budeme sledovat. Pojďme na další zprávičku. Benzínová pumpa v dolnorakouské obci Wollensdorf jižně od Vídně požaduje po motoristech platbu. Jestliže jejich vozidlo v areálu stanice jen krátce zastaví, aniž by natankovalo, stačí jen průjezd nebo krátká zastávka na to, aby řidič zjistil ceny pohonných hmot nebo si něco vytáhl z kufru. No a kdo někdy snil o vlastním ostrově ve Středozemním moři, má jedinečnou šanci. Za 15 milionů eur, tedy 363 milionů korun, je u západního pobřeží Sicílie na prodej soukromý ostrov Santa Maria s luxusní vilou, kaplí a olivovým hájem. Nachází se tady právě i ten háj, jehož plody v roce 2020 vystačily na výrobu 1500 litrů olivového.

0: krásné dobré ráno. Posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem a dneska máme pro vás důležitou informaci. Vy jste zvyklí, že vám vždycky mezi 9. a 10. hodinou roztáčíme kolo narozeninové rulety. Vzhledem k tomu, že já tady zítra bohužel s vámi nebudu, Filipku, budeš tu osamocen.
1: Já taky nejdu teda.
0: Ne, bude tady Káťa Pechová, takže ženská energie tady bude trošku jiná, ale to je někdy takové osvěžení, takže Káťa je super. No a my si právě na základě toho dáme dvě narozeninové rulety dneska. A což je dobrá zpráva pro vás, takže pozorně poslouchejte. Kdo ví, kdy to přijde, ta první nebo ta druhá?
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
9: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport@jičin.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.

0: Pašstejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Pašstejn!
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu. Hlavní hvězdou úvodního ceremoniálu byl herec Dustin Hoffman. Na první večer dorazili rovněž Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Festivalový program potrvá do 11. července, kdy budou předány ceny. Šanci na zisk křišťálového globu v hlavní soutěži mají i 3 snímky s českou účastí. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů. K úplnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Podle táborových vedoucích takový telefonát z rodiči často ještě zvětší stesk po nich. Stále tedy platí, že na táborech stále vládne klasické posílání papírových pohledů. A pojďme také na sport. Artis Brno přijal nabídku od Ligové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. První liga se nebude nově losovat, Artis převezme v termínové listině pozici Karviné. Naopak Slezané budou hrát o patro níž podle původního rozpisu Artisu Brno. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V Trutnově už nepotřebujete drobné ani běhat zpátky k autu. Nově zaplatíte parkovné jednoduše přes mobil a v případě potřeby si ho na dálku prodloužíte. Systém funguje na všech parkovištích s parkomaty v centru města a kontrola probíhá automaticky podle registrační značky. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
6: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během odpoledne a dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. Odpolední maxima 24 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Weekend
9: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Dobré ráno.
6: Krásné ráno.
11: Díky, že posloucháte 3 minutky po 8 s vámi Filda a Lejda.
6: A to je skoro jak Filda Lejda, jako podle mýho příjmení, že jo?
11: Ty jsi Šlejček, no Lejda. A já Děnděš, jak by to bylo, Degeši?
6: Lea Gejda.
11: Kejta rovnou.
6: Nebo Kejta můžeš být.
11: Každopádně, přátelé, krásné vstávání, díky za vaše zprávy, kdo jste v tom s námi, chodí SMSky, děkujeme vám za ně, posíláme skvělou muziku, hlavně dobrou náladu, ale dneska bude narozeninová ruleta hned dvakrát. Spousty zajímavých infošek, mrknem taky do Karlových Varů a prostě uděláme si takovou tu víkendovou pohodičku.
9: Hit Radio Černá Hora.

0: Rádiem 9 minutek po 8. Přátelé, jestli myslíte, že Cyprián a Celestín jsou nejdivnější česká jména, podceňujete naší originalitu. Schválně, jestli jste věděli, že u nás můžete potkat lidi se jmény Viletu, Wednesday, Chingis nebo Ninel, což je vlastně Lenin pospátku, že jo? Ninel, Lenin. No a prostě někteří rodiče dokážou krásně zpestřit svým potomkům hezky od začátku. Ježíš, já bych plakala jmenovat se třeba Leona a Noel. A Noela. A dokonce, já jsem znávala i jednoho lepronise. Nevím, jestli se už nepřejmenoval, ale nejvíc jsou jedni rodiče z Opavska. Ti dokonce minulý rok pojmenovali dcerku Análie. Ne M jako máma, ale
1: jenom rovnou z N,
0: no, jako Nanuk.
1: No, tak to je fantastický.
0: To prostě nemáš jak oslovit ani vyslovit. Jednou je bude žalovat chudinka
1: Análie. No, oslovit to může, no, ale ne podle kalendáře.
0: Takže přátelé, pokud ve svém okolí máte někoho s takovým prapodivným jménem, kdo kde se kdy inspiroval, napište nám to na 777-937-777. Ještě znám Klotildu, co si teď vzpomněla.
1: Ježiši,
0: to byla spolužačka na základní škole, Klotilda. Chudinka.
1: Já teda si furt jenom říkám, jestli jako můžeš vybrat jméno, jaký chceš a do občanky ti to jako zapíšou.
0: To je otázka, tak prosím
1: vás. Já to zjistím.
0: Dejte nám vědět, jaká divná jména máte ve svém okolí a my jdeme hrát.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Don't Leave Me, posloucháte Hit Radio. Dvě minutky po čtvrt na osm, aktuální čas, hezké dobré ráno. Ptali jsme se vás, jaká ve svém okolí máte nejdivnější jména. Pár tipů jsme vám tady, ale rodiče z Opavska pojmenovali svou dceru Análie s Enkem, což je prostě úplně šílený. Píše nám tady posluchačka Jarmila. To je taky hezký. Já mám třeba ve svém okolí několik Jarmil. Babičky obě dvě, slovenskou, maďarskou, taky moje maminka Jarmila. Vždycky se říkalo Jarmilky, že to jsou takový ty střevíčky, boty. Každopádně nám tady píše teda Jarmila, moc zdravíme. Ahoj, můj manžel se jmenuje Bivoj.
1: Bivoj je dobrý, já to si představím
0: Jarmila
1: vždycky...
0: Jarmila a Bivoj.
1: To si vždycky představím teď s proměnutím toho pána s tím větším bříškem, jak pije tu dvanáctku prostě do sebe.
0: A nebo nám tady píše posluchačka, dobré ránko, jmenuji se Oksana, to je hnus, je lepší Análie. Přeji krásnou sobotu, vaše posluchačka.
1: Ale tak Oksanka,
0: Oksana
1: to není tak
0: hezký.
1: Špatný.
0: Oksanka, ahoj Oksanko.
1: Takhle, neřekl bych,
0: ahoj,
1: že...
0: Análko.
1: Análko je fakt špatný, no. Takhle Oksanka, neřekl bych, že to je žádná jako nějaká hitparáda s prominutím, ale není to vůbec špatný.
0: Není to vůbec špatný, ať se jmenujete jakoliv, hlavně, že jste zdraví a že máte pohodičku a usmíváte se na svět, ne?
2: Stezka korunami stromů v Janských Lázních slaví právě dneska 9. narozky. Čeká vás kolo štěstí, soutěže o medvíďáky, panečky s vosou i spousta dalších zážitků po celé stezce. Všechno je v ceně běžného vstupného, takže stačí jen dorazit a užít si den plný zábavy mezi korunami stromů v Janských Lázních. Tak parádní víkend.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerén s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez, Marshmallow a teď Filip Lejček a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Věrný domácí mazlíček pomohlo policii vyřešit případ vloupání do rodinného domu. Drzí zloděj totiž uvnitř bytu oslovil mluvícího papouška jménem jeho vlastního komplice. Inteligentní pták si toto jméno zapamatoval a neustále ho opakoval před vyšetřovateli. Kriminalisté díky této stopě rychle identifikovali zloděje a zadrželi celou partu pachatelů.
0: Takže už si nebudeme pořizovat domácí mazlíčky, pejsky, kočičky, ale mluvícího ptáka.
2: Papoušky. Majitel domu v americkém Connecticutu našel na své zahradě nečekaného návštěvníka. Velký medvěd Baribal se v horkém letním dni rozhodl zrelaxovat v jeho vířivce. Zvíře ignorovalo křik majitele a spokojeně se chladilo v bublající vodě. Po zhruba hodince medvěd z jacuzzi v klidu vylezl a odešel zpět do lesa.
0: A nebo já miluju tyhle příběhy, které píše sám život. Fakt, i tohle se děje. Brum, brum.
2: No a teď věc, kterou bychom si přáli všichni, když samozřejmě stejně se to asi už nestane. Technická chyba v systému jedné z etiopských bank umožnila lidem vybírat cizí peníze. Klienti zjistili, že mohou z bankomatů vybrat mnohem více peněz, než mají. Zpráva se bleskově rozšířila, hlavně mezi studenty, kteří bankomaty vzali útokem. Banka po opravě systému vyzvala všechny k dobrovolnému vrácení peněz.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Justin Timberlake, Mirrors, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. A já mám pro vás dobrou zprávu. Jak jsem zmiňovala, dneska narozeninové rolety pro vás budou dvě a ta jedna se blíží už krátce po 9. hodině. Do té doby Atmo Music nebo Where is my husband? Dáme si Ray, taky U2 a Lady Gaga Bradley Cooper a jejich nejzamilovanější duet Shallow. Mimo jiné můžete mrknout i na film. Když začal ten filmový festival v Karlových Varech, tak co takhle dát si dneska zrodila se hvězda. Buďte s námi.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za roj.

0: Stezka korunami stromů v Janských Lázních slaví právě dneska 9. narozky. Čeká vás kolo štěstí, soutěže o medvěďáky, panečky s vosou i spousta dalších zážitků po celé stezce. Všechno je v ceně běžného vstupného, takže stačí jen dorazit a užít si den plný zábavy mezi korunami stromů v Janských Lázních. Tak parádní víkend.
1: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
5: Hey, I'm Lady Gaga.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu je přesně 9 hodin a s ní i další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2645. Uvedlo podle agentury Reuters tamní ministerstvo informací. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové stále pokračuje. Zraněno bylo 12 660 lidí a dalších přibližně 15 000 osob přišlo od střechu nad hlavou. Policisté na Karvinsku a Frýdecko-Místecku zadrželi 3 cizince s padělanými řidičskými průkazy. Při běžné kontrole odhalili 2 falešné zahraniční doklady a 1 padělek českého průkazu. 2 z mužů přiznali, že si byli podvodu vědomi a autoškolu v minulosti vůbec neabsolvovali. Cizinci byli obviněni z padělání veřejné listiny, za což jim hrozí až 3 roky vězení. A pojďme také na kurty. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na trávě v All England Clubu jinou krajanku Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5. Nasazená desítka Muchová porazila Manacheu Sakakbenkovou z Tajska 6-2 a 7-6. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
0: Máš na to stát se astronautem, tak ve sféře v Pardubicích si prázdninách vyzkoušíte trénink jako ve skutečné vesmírné misi. Čeká vás cesta na ISS, přetížení při startu i vesmírné experimenty. Program probíhá každý víkend a pobaví děti i dospělé. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Sobota nabídne polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer počítejte s deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 24 stupňů Celsia.

0: s Leonou Děndější na Hit Radio.
1: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9. Jedeme dál. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A prozradím, že je tam zážitek pro 2 osoby. A možná si nacpete i to bříško, projdete se někde krásně, zažijete krásné vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. No a k tomu hlavně poslouchejte teď naše Hit Radio, skvělé hity, protože za chviličku to bude.
0: Hit

0: trafu.
1: A je to tady. Přátelé, kamarádi, chytré plavky, to tu ještě nebylo. Přišli s nimi ve Francii a jsou určeny zatím nám, ženám. Nevím, jestli se s nimi dá volat nebo chodit na internet, každopádně vám včas řeknou, kdy a jak se namazat. Jo, a stojí to necelé slabé 4000.
2: 4000 korun?
1: Ano, za to, že ti plavky řeknou, namaž se.
2: Namaž se, už se dlouho nemazal, tak to si můžeš možná nastavit jako stopky na telefonu, ne? Ne. Že bys tam dala chytrou aplikaci, je 33 stupňů,
1: no,
2: teď
1: ale
2: jsem
1: počkej,
2: se namazala.
1: Ještě zatím teda nevíme, jestli se s nima dá volat, psát SMSky, chodit na internet a jak to teda funguje, když chodíš do vody a ty plavky ti jako sami řeknou, namaž se.
2: No prostě to je nějaký speciální čip, čidlo, co já vím, hele.
1: Oni dneska... přijít na Evu a Adama.
2: To si myslím stoprocentně, ale když existují hele už auta, co se řídí sami, tak taky leplavky, to je úplná brnkačka za mě.
1: Je to tak, klidně dejte vědět, co si o tom myslíte, my vám posíláme další skvělou muziku. Hezkou sobotu.

0: Dvě minutky po čtvrté na deset. Takže vy víte, co přijde teď. Fildo, pojď to odpálit.
1: Přijde narození, je to tak?
0: Ještě jednou, jo?
1: No.
0: Tak to řekni.
1: Narozeninová.
0: Ano.
1: Ruleta.
0: Ano.
1: Přijde právě teď, přátelé, jediná ruleta, kde jedině vyhráváte.
0: Takže volejte na
1: 800 937 937.
0: Výborně, jo. Filip se už naučil to číslo. No a těšíme se, komu z vás uděláme radost. Do té doby opět Radeček, Adele anebo Kygo.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. Olfinkar.cz/kariéra.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport-jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, sobota dopoledne, 9:58. Kygo, For Life, takhle chutná sobotní ráno. Doufám, že se máte krásně, protože my jdeme pro někoho z vás roztáčet kolo narozeninové rulety a máme tam dneska nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Tak jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Haló, haló, kdo pak je tam?
1: Dobré dopoledne, tady Lucka.
0: Lucinko, odkud?
1: No, momentálně na Mácháči, jinak
0: Ne, ne, na Mácháči, ježišmarja, tam jsem strávila celé dětství, miluju, jak to tam teď vypadá?
1: No, teď je trošku zataženo, ale vypadá, že dneska bude hezky, že se
0: a
1: bude
0: dát. A vy tam jste někde
1: koupat.
0: V chatce? Nebo
1: jo,
0: v kempu?
1: Jo, my jsme uznáme jich jo, v chatce.
0: Tam je to krásný. A
1: doksy
0: nebo vedle?
1: My jsme starý splavy, nebo starý splavy. Dlouhej důl, nevím, jestli znáte,
0: znám,
1: nebo ne.
0: Znám.
1: Tak tam právě z chatové oblasti, takže...
0: Ježišmarja. Prostě normálně mám chuť jet za vámi, protože fakt jsem tam strávila celé dětství. Tam je nádherně. Takže doporučujeme. Lucinko, kdo má ve tvém okolí narozeniny? Prozrať nám.
1: Já a manžel.
0: Počkej. Já a manžel, ve stejný den.
1: No, ve stejný den.
0: Ne, jak se vám to stalo?
1: No, nevím, jak. Jsme se tak nějak
0: počkali. A jaký je ten den?
1: 17. července. Nevím,
0: Ježíš, to má moje ségra.
1: Fakt, jo.
0: No, jasně.
1: Tak si taky dopředu všechno nejlepší.
0: No, tak to je krásný. A není to brzo vůbec, je to úplně jedno, hlavně, že jsi se dovolala. Ježíš, tak to je skvělý. Takhle, a jak dlouho jste spolu, manžele?
1: No, 20.
0: 20 let, takže 20 let slavíte takový to lásko, hele, co dáš ty mě, co dám já tobě, nebo pojďme si dát nějaký společný.
1: No, to je vždycky nějak něco vymyslíme. Teď
0: ale to je krásný. No tak budeme hrát prostě pro tebe a jak se jmenuje manžel?
1: Jakub.
0: Jakub.

0: Tak jdeme roztáčet kolo na rozinový rulety?
1: Určitě, určitě.
0: No tak jo, jdeme na... Ne, počkej, já ti vlastně musím dát ještě pravidla. Já už bych to přeskočila, ale určitě znáš, pokud nás pravidelně posloucháš.
1: Určitě, poslouchám.
0: Tak schválně mi řekni ty pravidla.
1: No, že budou tři písničky, ano. Nebo vždycky se pojede po jedný a když odmítnu, tak už se nesmím vracet.
0: Jasně, no ty jsi skvělá. Hele, já jsem právě teď přišla o práci.
1: No, to určitě.
2: Já tleskám tady.
0: Lucko, tak jo, tak jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď.

0: ředitel Robbie Williams.
1: No já si myslím, že paráda.
0: Jo, skvělá pozitivní pecka. Koho tam máš ještě u sebe?
1: Psa, no já právě když jsem volala, tak jsem česala psa, teď on tady zrovna bere krovky, tak vysílám dítě, aby nezdrhla.
0: Jak máš staré děti?
1: 10 a 13.
0: 10 a 13. A máš tam všechny u sebe?
1: Jo, jsou tady.
0: I manželka Jakuba.
1: Manžel dneska právě, že musel odjet ještě pracovat, takže ten je možná v autě, možná to slyší.
0: Tak posíláme pozdravy, protože teď máš ten správný prostor, aby si vám mohla sdělit cokoliv máš na srdci. Pro sebe, pro svého muže, pro svou rodinu, pojď na to.
1: Tak já bych nám hlavně chtěla popřát, aby jsme měli hlavně zdraví, i všichni okolo a i třeba pro tvoji sestru, protože si myslím, že to je úplně to nejdůležitější, co může být. Ostatní tak nějak jakoby přijde samo a ano. Se máme rádi a ať je nám na tomhle světě dobře.
0: Naprosto souhlasím, s Filipem se pod to podepisujeme a za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší vám, tobě, Jakubovi i mojí sestře takhle, když už jsme tady o tom mluvili. A samozřejmě my tady dneska máme něco nezapomenutelného od partnera firmy Na zážitky. Je to pro dvě osoby zámek Zbyroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
1: No ty bláho, no tak to je krásné.
0: Tak si myslím, že si dáte výlet, nacpete si pupky, zažijete něco krásného, procházka příjemné s užitečným a ještě takhle ve dvou oslavíte společně ty vaše narozeniny, je to skvělý.
1: No tak to je krásný.
0: No tak jo, tak posíláme Robbieho Williamse za tebou, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Oslavte to, užívejte si a hezké léto.
1: Taky hezké léto všem.
0: Ahoj.

0: žádné narozeninová ruleta za námi, ale jedna stále před námi, takže dobře pozorně poslouchejte za chviličku. Hozier, Natasha Bedingfield nebo taky Natalia Imbruglia a její Turn. Jsme Hit Radio.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerén s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

0: Hodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Drony řízené umělou inteligencí nacházejí v poslední době uplatnění v mnoha oblastech. Jeden takový přednedávnem využili i v australském Novém Jižním Walesu při pátrání po ztracených turistech. S jeho pomocí je našli během pár hodin, jinak by je hledali možná i celé dny. Pátrací akce s využitím dronu poháněného umělou inteligencí byla u záchranné služby Nového Jižního Walesu první svého druhu. Do Řecka se každý rok vydávají na dovolenou až 100 tisíce Čechů. Místní úřady zde poslední dobou bojují s toxickou rybou, která je schopná plavce zranit svými silnými zuby. Ve Středomoří tak za její odlov nabízí rybářům odměnu 120 korun za každý kilogram. Čtverzubec, jak se ryba jmenuje, je také schopen člověku ukousnout například i prst. A pojďme také na sport. Dnes večer se rozjedou první osmifinálové zápasy na letošní mistrovství světa ve fotbale. Od 19 hodin domácí Kanada vyzve Maroko a od 23. hodiny odstartuje souboj favoritů na celkové vítězství, tedy Francie, která se utká proti Paraguaji. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na víkendové oslavy 160. výročí bitvy na Chlumu vyraste raději autobusem. V neděli bude obec pro běžná auta zavřená a mezi terminálem v Hradci Králové a Chlumem budou jezdit posílené spoje. Hlavní rekonstrukce bitvy začne v neděli v 15 hodin. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
7: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. No a vzpomínky na 35 stupňová vedra jsou pryč, dnes maxima na 24 stupních.

0: Sobota, 4. červenec. Za chviličku se podíváme na to, jak my Češi ve velkém vyrážíme k moři, startují totiž dovolené, tak si k tomu řekneme něco víc. Do té doby Lana Del Rey anebo Swedish House Mafia a John Martin.
1: Hit Radio Černá Hora.

eterická Lana Del Rey, Video Games. 9 minutek po 10. hodině, hezké dobré dopoledne, sobota 4. července. Češi.

0: 95 třeba.
1: My jsme byli před třema rokama s přítelkyní a s její mámou v Řecku, ano. A ona vytáhla opravdu na letišti, ne teda na benzínce, ten řízek s tím chlebem. Já jsem si říkal, ježiši, to je trapas. A teď jsem si dal ten řízek, aha, a říkám, nemáte ještě jeden.
0: Není to na chápu. Doma

0: oklamal osud, ten nám nikdy nikdo nevzal, ne? No. Tati, promiň, ale prostě tak to u nás třeba je do dneška.
1: A to je ta vojna u těch starších ročníků. Ano. Všechno se hezky srovnat, organizace, takže já si myslím, že to těm chlapům rozhodně hodně dalo. I když se zeptáte mýho táty, tak ten jako by řekl, kdybych na té vojně nebyl, vůbec by mi to nevadilo. Jako protože...
0: Já si myslím, že je občas fajn si takhle zavzpomínat, protože fakt my vždycky, když jsme jeli na nějakou dovču, tak ten taťka u toho kufru auta stál, máma dělávala ty řízky. Možná i naši posluchači to mají dodnes, že to dodržují. Dejte vědět na 777 937 777 a tady Shakira a Zoo.

0: zpíval Filip Lejček z One Republic, Run, Run, Run. Hezké dobré dopoledne, přátelé, narozeninová ruleta s číslem 2. Bude mít tak trošku jiná pravidla, jsme se teď s Filipem rozhodli. Vůbec nechceme, abyste nám teď volali, ale my to změníme. My chceme, abyste nám napsali. Takže nám napište na 777-937-777, odkud nás posloucháte. Prostě jenom město, odkud nás posloucháte a my vybereme někoho z vás, zavoláme vám a prostě vám zahrajeme to, co máte rádi, vy nám řeknete nějaký to datum, my tady vybereme muziku a taky vám k tomu dáme nezapomenutelný zážitek. Pozor, opět pro dvě osoby.
1: To je pěkný, to ale je ty si musíš, i vy si musíte uvědomit, že tato osoba, Leonka, tady naposledy dneska. No, protože kdo v rádiu mění pravidla, řekl... tak většinou je vyhozen následující den, přátelé, takže si to užijte dneska ještě.
0: Ne, to nebyl tentokrát můj nápad, ale nápad mého šéfa, takže já jsem z obliga.
1: Tak ten vyhozen samozřejmě nebude.
0: Každopádně ne, já si říkám, že když výjimečně jsou dneska ty dvě narozeninové rulety, že pravidla jsou někdy od toho, aby se porušovala. Takže 777-937-777, hele, už mi to tady všechno skáče. Odkud nás vy, naši věrní posluchači, posloucháte? Naše centrální studio, odkud nás teď slyšíte, sídlí v Praze a pak samozřejmě rozdělené ještě na ty regiony, to už je ve vašich větších daných městech v České republice. Tak budeme hrozně rádi a prostě my vylosujeme někoho z vás, ať je to takový jako spravedlivý, ať dáme šanci i těm, kteří se třeba nedovolají, kteří velmi často píší. Hele, těch zpráv tady skáče, to je 15, 20, 30, teď už je tam 55. No, to bude hodně těžký.
1: Já prostě pak řeknu číslo, ty to vemeš od zhora a vylosujeme jednou takhle, jo?
0: Dobře, tak jo, takže pište na 777-937-777, odkud posloucháte vaše Hit Radio a my vybereme někoho z vás.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
10: Ne, to je cyklopecka.
9: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
10: Cyklopecky.info.
9: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
10: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
9: Cyklopecky.info.
10: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
9: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
11: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
12: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více info v restauracích.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Arctika blízko a to budeme dneska zpívat všichni. Každopádně máme teď pro někoho z vás šťastný den, protože vybrali jsme tady Ivet a Lucku, ale koukám, že holky nám asi položili telefon.
1: A to už nám položili po druhý.
0: Takže dáme? Holky, sorry,
1: třetí
0: prostě
1: šance, nebo ne?
0: Nedostanou už třetí Ježiš šanci, Maria. Bohužel. Takže vybereme opět někoho z našich posluchačů. Tak Filipe, řekni mi číslo, protože těch SMS-ek je tady
1: strašně moc. Moje číslo je 9, takže dáváme 9, abyste neměl tak
0: jednoduchý. Jo.
1: Ano.
0: Dobře. Dobře, tak něco říkej a já jdu vytáčet
1: to telefonní číslo. Tak já budu něco říkat. Přátelé, já bych využil toho dnešního dne k tomu, že není takový horko, na který jsme si stěžovali minulý víkend, a vyrazil bych někam do přírody nějakou pěknou sportovní aktivitu si dát, nebo nějaký to grilování, přeci jenom takhle těch 24 stupňů, to je o dost lepší teplota, než grilovat třeba v 35, protože přece jen otevřete to víko grilu. Není to úplně příjemný, takže ten dnešek využijte na 100%.
0: Tak a my už někoho máme z vás dalšího na telefonu. Přišla nám zpráva, ahoj Černá Horo, Hit Radio. Píšeme z tripu kolem hranic České republiky, právě vyjíždíme na Náchod, kde to vše začne, jedeme mini autíčkama Smart, už nás jede dohromady přesně 10. Ahoj posádko, kdo tam?
2: Ahoj, tady Nikol.
0: Nikol, kam jedete?
2: Jedeme teďko směr Náchod.
0: Ano, a odkud?
2: Z Kolína.
0: Takže vás už je 10 těch autíček. I to musí být hrozně hezký vás takhle potkat.
2: Ahoj, prosím, já jsem to
0: neslyšela. No, když tak si nás tam stlumte. Aby jsme se slyšeli, protože musíte si stlumit to rádio. Jedeme živě. Tak, super. Prosím tě, takže jedete už 10 malých pidi-midi autíček, takže kdo vás potká, tak to bude super.
2: Ano.
0: Stlumte si tam to rádio, fakt se neslyšíme.
2: Ano, slyším.
0: No, stlumili jste si to rádio, aby jsme se slyšeli.
2: Ano.
0: Super, tak jo. Tak každopádně, šťastnou cestu, prozraď nám, co vám zahrajeme.
2: Když nemůžeš, tak přidej víc.
0: Dobře, takže Miraj. A koho máš ještě v autě?
2: V autě mám vedle sebe maminku. Která...
0: Maminku, a můžete tam fakt vypnout nebo stlumit to rádio, holky?
2: Jo, už to...
0: Dělá to strašný bordel,
1: jako,
0: takhle, když jedeme
1: živě. Už to bylo za žlutou kartu takhle, jako fotbalový mistrovství světa. Už tahám z kapsy červenou, jo, ale asi to nestihnu už, protože dřív tam dáme písničku. A proč zrovna tahle ta skladba, symbolizuje to něco ve vašem životě třeba? Že jste už nemohli a přidali jste nakonec víc a vyšlo to?
2: No, tak určitě, když jako už nemůžeme řídit, tak prostě musíme přidat na plyn, že jo?
0: Hlavně opatrně, holky. A máme tady pro vás dobrou zprávu, protože my jsme dneska změnili trošku ty pravidla narozeninové rulety. Tak máte tady nezapomenutelný zážitek od našeho partnera firmy na zážitky. Ty a mamča, nebo komukoliv to budete chtít dát, nebo s kýmkoliv budete chtít vyrazit. Je to s koloběžkou za letopisy Narnie. To znamená, že poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, zatím málo objevené skalní město Tisá trošku jinak, a to všechno na kolobrndách.
2: No super.
0: Na léto se to úplně skvěle hodí, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten zážitek poslat. No a Miraje posíláme právě teď za tebou a maminkou. Tak šťastnou cestu.
2: Úžasně, děkujeme.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Za minutku máme 10:45 a to znamená, že se blíží a pomalu, ale jistě přichází vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, kdy od 11. do pravého poledne hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás, našich posluchačů. Napište nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli, my se vám to s Filipem pokusíme splnit a hlavně napište nám i, co dneska budete baštit, ať se třeba všichni takhle vzájemně můžeme inspirovat. I když většina z vás, co jsem tak tady četla ve zprávách, jede na Karlovarský festival, tak si tam dejte něco dobrého, protože tam je opravdu rušno, taky se tam chystám za pár hodin vlastně jedu a budu tam až do pondělka, takže třeba se s někým z vás i potkáme, protože spousty posluchačů máme z Karlových Varů podle toho, co jste nám tady psali. A jestli vám k tomu můžeme teď zahrát vaši muziku, tak my budeme jenom rádi. Takže pište 777937 anebo můj Instagram Lea Giongiosi.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzavek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!

0: umělecký i přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
1: Přijďte pobejt.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Češi se rozsáhlého výpadku elektřiny příliš neobávají. Loňský blackout v části Česka jejich připravenost na podobné události nezměnil. Aktivně se o správný postup zajímá zhruba 40% obyvatel. Například více než třetina domácností stále nemá zásobu pitné vody ani na 24 hodin. Záložním zdrojem energie pak disponuje zhruba každá osmá domácnost. Analýza ministerstva práce ukázala, že pětina Čechů odcházela před covidem do důchodu z úřadu práce. U lidí s předčasnou penzí tvořili tito bývalí nezaměstnaní dokonce celých 40%. Pracovníci se na úřad nejčastěji hlásili přibližně 11 až 12 měsíců před termínem penze. Evidence na úřadu práce tak lidem sloužila jako finanční překlenutí a strategie odchodu z trhu. A pojďme také na sport. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole playoff zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debitu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu. Posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Dnes večer jsou na programu také první osmifinálové duely Kanada-Maroko a Francie-Paraguay. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Trutnově už nepotřebujete drobné ani běhat zpátky k autu. Nově zaplatíte parkovné jednoduše přes mobil a v případě potřeby si ho na dálku prodloužíte. Systém funguje na všech parkovištích s parkomaty v centru města a kontrola probíhá automaticky podle registrační značky. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Sobota nám přinese polojasno nebo skoro jasno, odpoledne počítejte ale s přibýváním oblačnosti a večer možná také zaprší. Odpolední maxima na 24 stupních Celsia.

0: S Leonou Dengeši na Hit Radio.
1: 3 minutky po 11. jdeme hrát hity na přání k vaření. Pište si na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, co byste rádi z éteru slyšeli. Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Sia, to slibuju, že bude. A co bude dál, to je samozřejmě na vás. Tak pište právě teď.
0: Hit Radio Černá Hora.

vámi hity na přání k vaření, jdeme na vaše vzkazy. Ahoj Leonko, zahrát od holek pro tebe, bude to pro Roberta, slavíme narozeniny, děkuji. Potom tady píše Petra, ahoj Leonko, zahraj cokoliv od skupiny Holky, my dneska budeme grilovat a večer se chystáme do Karlových Varů, tak třeba se potkáme. Další SMSka, ty brďo, dneska holky tady vedou, myslím ta kapela Holky, s měkem i na koci. Píše tady ještě Martina, ahoj Leonko, zahraj nám Mám ráda od skupiny Holky, moc jsem je milovala, ale měla jsem ráda i tebe, když jsi zpívala v těch Golden Kids. Ježíš, to už je pravě, to radši tady nebudem ani zmiňovat. A bylo by to pro Hanku, Petra a naši Jiřinu. No tak když to chcete, pojďme zavzpomínat Holky.

0: čtvrt na 12. Za chviličku tady máme speciální přáníčko od Skútra. Ahoj Kilonko, dnes zelňočka a bezlepkové borůvkové knedlíky. Zahraj prosím písničku od Skútra pro tebe a pro dobrou náladu všem posluchačům. Děkuji Hanka z Bílé Třemešné. Tak Haničko, dobrou chuť k obědu, děkujeme za tvoji zprávu. Tak samozřejmě Skútr taky bude Enrique Iglesias pro Péťu z Prahy a doplní to ještě samozřejmě Huntrix Goldeny, to máte rádi, tak to by bylo, abychom vám to nezahráli. No a pak si vezmeme na telefon někoho z vás.
1: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
2: Na představení vás zve drogérie Teta, hlavní partner.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Stagech se představí tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit
5: Radio. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?

hity na přání k vaření, 11:30 je tady. Jdeme opět na vaše SMSky, píšete nám na 777-937-777. Ahoj Leonko, jedeme z České Lípy, směr Nový Bor a Rumburk na prodloužený víkend. Prosím tě, mohla by si nám zahrát Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart. Děkuju Petra, bylo by to pro Kačku, Hanku, Jarušku a Marušku. Je to naše dámská posádka, jedeme si užít to volníčko.

0: Hugh Grant, Way Back Into Love, Hit Radio stále s vámi. A hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Leony, Bruno Mars nebo Imagine Dragons, tohle ještě všechno bude od nás. Pro vás, vy jste si vlastně o to napsali tak trošku sami. No a potom už je tady pravé poledne, tak ještě hodinku a 20 minut společně a pak trada směr Karlovy Vary. Vím, že většina z vás tam jede taky tak šťastnou cestu, hlavně opatrně a užívejte si toho prodlouženého volna.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
7: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfincar v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfincar.cz/kariéra. olfincar.cz/kariéra.
8: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!

0: do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
1: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
0: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Stezka korunami stromů v Janských Lázních slaví právě dneska 9. narozky. Čeká vás kolo štěstí, soutěže o medvěďáky, panečky s vosou i spousta dalších zážitků po celé stezce. Všechno je v ceně běžného vstupného, takže stačí jen dorazit a užít si den plný zábavy mezi korunami stromů v Janských Lázních. Tak parádní víkend.
4: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal v pátek večer velkolepě. Oslavám přálo i počasí. Dorazily hollywoodské hvězdy, včetně té největší amerického herce Dustina Hoffmana. Po červeném koberci se však prošli také oblíbení čeští a slovenští herci a herečky. Nechyběly pochopitelně ani desítky tisíc lidí, kteří se vydali do karlovarských ulic. Povedený večer zakončil skvělý koncert u hotelu Thermal. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Společnost rozdělují politické rozpory, které se promítají také do připomínek výročí. Banky po zvýšení základní sazby České národní banky navyšují úročení u spořících účtů jen zvolna. Podle některých ekonomů však spoření opět získává na atraktivitě. Cestou k dlouhodobému zhodnocení úspor jsou ale i investice do akcí nebo nemovitostí. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Máš na to stát se astronautem? Tak ve sféře v Pardubicích si o prázdninách vyzkoušíte trénink jako ve skutečné vesmírné misi. Čeká vás cesta na ISS, přetížení při startu i vesmírné experimenty. Program probíhá každý víkend a pobaví děti i dospělé. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dnes očekáváme jasno až polojasno, postupně bude přibývat také smíchu na vašich ústech, protože nebude takové vedro, jak minulý týden. Bude možná trošku pršet k večeru, ale maxima 24 stupňů Celsia.
7: Ale to, jak se krásně spí, to je nepopsatelný.

0: právě baštíte. Poslední společná hodinka před námi, tak si to pojďme užít, spousty skvělé muziky, jako teď. Pitbull, Christina Aguilera a vám přejeme dobrou chuť.
1: Hit Radio Černá Hora. Hey.

někde od někoho dostali. Představte si, že majitel fitka v Číně vypsal výzvu roku. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, tak bacha, dostane Porsche Cayenne. Tomu říkám krucíš, odměna. Představte si tu motivaci. Každý Angličák vás přiblíží velkému Angličáku. To je prostě sen, chápete to? Buď ten majitel ví, že je to biologicky nemožné, anebo má fakt hodně Porsche na skladě. To není dieta, to je v podstatě pokus o zmizení v přímém přenosu. Na druhou stranu říct si po těch, já nevím, 3 měsících, sakra, schodil jsem jen 30 kilo. To taky není úplně blbý, ne? Akorát teda nedostane to Porsche. Hezké odpoledne, jsme Hit Radio a hrajeme ty nejlepší hity právě teď.

0: s vámi stále Lea do 13. hodiny a nezapomeňte, že naše Hitradio můžete poslouchat odkudkoliv online. Hitradio.cz a nebo přes aplikaci Radia.cz. A kdo byste miloval devadesátkové hity, což vím, že většina z vás má hodně, hodně rádo, tak Hitradio 90. Taky si nalaďte, zkuste a nebudete litovat.
1: Hitradio Černá Hora.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryteskvosty.eu.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Dance.
1: Teď mám tady pro vás příběh, který vás fakt zahřeje u srdce. Mě trošku i vrátil do dětství a do těch krásně naivních, takových těch prvních pokusů o vydělání si peněz, o samostatnice. Malý kluk v polské Nise si chtěl jen vydělat na prázdniny, tak si postavil stolek u silnice. Co už na tom by nebylo nic divného, jenže našel se soused, kterému to prostě vadilo, byl to takový asi ten dědula Morous, a zavolal na něj policii, že dítě podniká na černo. Ale víte, co udělala policie? Možná jste to už někdo zaregistroval, tenhle ten příběh, protože to obletělo celý svět. Tak policie přijela, koukla na kluka a místo papírování od něj všechnu tu limonádu koupila. Prodával tam vlastnoručně domácí vyrobenou limonádu. Limonádu, ne limonédu. A ještě se s ním kluci vyfotili, udělali mu takovou reklamu, že do hodiny měl vyprodáno i to, co vlastně ještě nestihla ani namíchat. Což je naprosto skvělý. Prosím vás, podporujme děti, mládež, puberťáky v tom, že si chtějí vydělat nějakou tu korunu sami, osamostatnit se a ne hned na ně volat přece policajty. Když to samozřejmě není spojeno nějak se zákonem, že by něco dělali špatně a tak podobně, ale prodávat domácí limonádu je prostě skvělý, takže já tleskám a více takových příběhů.
0: Zlepší si náladu.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: But you're just a boy.
1: Společný čas pomalu, ale jistě vyprchává. Moje kroky se odebírají na filmový festival do Karlových Varů. Zítra tady s vámi bohužel nebudu ani v pondělí, jak jste vždycky zvyklí, když je státní svátek, tak já ho oslavuji prací. Ale opravdu budu teď pracovně 2 dny v Karlových Varech. Těším se moc, nejenom to, že tam budu zpívat, ale taky se projdu pomole jako modelína, takže držte mi palce, protože o mně je známo, že já nemám ráda podpatky a tam teda budou 12 cm. Takže doufám, že to přežiju. No a v úterý ve snídaní šampionů pojedeme zase celý týden spolu, tak doufám, že budete u toho se mnou. A pokud možno, zůstaňte i dál teď na vlnách Hit Rádia. Mějte se krásně a ahoj!
2: Hit Rádio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Každý

0: ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je tady, aktuálně bez nehod, bez nějakých dlouhých komplikací, ale přeci jen u zavírky. Pár dní ji máme i ve dvoře Králové nad Labem, ve Vorlešské ulici probíhají práce až do srpna, do té doby no go. A taky se zaznamenali hlídku v Chrudimi na výjezdu na Podhůru, tady za přejezdem na parkoviště kousek od chrudimského letiště. Jinak nic, ať to tak pokračuje, kdyby něco vy, vaše dopravní info, volejte samozřejmě na 801 10 100.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u Úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Slováci od dnešního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Hlasování skončí 2 hodiny před půlnocí. Očekává se, že v pořadí 10. referendum v novodobé historii země, kterému nepředcházela výraznější kampaň, bude kvůli nízké účasti neplatné. Na dovolenou se těšíme, zároveň nám ale dělá starosti. Nějaké obavy spojené s dovolenou má 80% Čechů. Loni to bylo 84%. Vyplývá to z nového průzkumu. Lidé se v souvislosti se svou dovolenou obávají zejména nemocí, nepříznivého počasí, dopravních komplikací anebo vysokých cen. Švédský centr Leo Carlson by se měl stát nejlépe placeným hokejistou v NHL. Philadelphia totiž učinila 21-letému útočníkovi Anaheimu nabídku 5-leté smlouvy na $90 milionů a Carlson se rozhodl ji přijmout. Pokud jeho současný klub Ducks nabídku na svého chráněného volného hráče do týdne nedorovná, jako kompenzaci získá 4 volby v prvním kole draftu.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Polojasno, oblačno, to jsou výhledy na dnešek a v podstatě na celý víkend. Aspoň teplotně to není špatný, máme kolem 24 stupňů.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: To jsme my a jdeme vám zase hrát ty největší hity. Coldplay, Lady Gaga a budou i Linkin Park.

Linkin Park, to jsme slibovali a taky doručili. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, s vámi do 15. odpoledne i Tomáš Dímal. Aktuálně jsme v nejoblíbenějším dni v týdnu a také v měsíci. Zrovna tu totiž koukám na průzkum, který se ptal Čechů, jaký den a měsíc mají nejradši. Tak sobota vede před pátkem asi o 12% až 40% lidí se k sobotě rádo přihlásilo. No a červenec je na tom ještě lépe. 44% lidí ho označilo jako nejlepší měsíc v roce. Úplně to chápu, léto, dovolená, děti u babičky a taky festiáky. Do Paří v Karlových Varech nebo na Beats for Love užívejte, žijte a vy, co radši máte soboty do pohody, vy jste taky na správném místě. Ten, jak se říká, chill jen umocníme. Tohle je Lady Gaga, do pár minut i Jonas Blue.

0: vámi Hit Radio Černá Hora, pohodovou sobotu přejeme. Otázka, co vy a svatba? Je to za vás důležitá součást tvrzení pravé lásky? Nebo něco, co je přežitek? Zrovna pár dní zpátky vyšel další průzkum o tom, jak se mění chuť jít do chomoutu. Aneb už teď můžu říct, že ženám se chce daleko méně než dříve. To je téma do dalšího vstupu. Do té doby ale muzika Verona nebo Luis Capaldi. Pokračujeme.
1: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
2: Přijďte pobejt.
3: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
4: Na představení vás zve Drogérie Teta, hlavní partner.
5: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
6: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
5: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdraví.

Sunrise Avenue, další velké jméno v playlistu Hitrádia Černá Hora. Jdeme řešit ty svatby. Jak je potvrzený, zatímco u mužů ten zájem o to vzít si svoji partnerku se nemění, tak u žen je tomu jinak. Krásný příklad, na čem to vysvětlit. V roce 93 chtělo uzavřít manželství 83% mladých žen. Týká se to tedy holek do 19 let. Nyní, o 30 let později, je to jen 59%. Mužů za to jiné priority, větší důraz na kariéru žen a taky odlišná představa spokojeného života. Jako, já tomu i věřím. Ono i kolem třicítky je těžký se seznámit, na to, že si někoho zjít. Já mám třeba poslední dobou štěstí, nebo spíše smůlu, na kariéristky. Nulovej osobní život, jen práce, pes, práce, pes, práce a takhle dokola. Takže ze stýkání se aspoň dvakrát do týdne je často to jednou za 14 dní a upřímně aspoň v mých očích mě tohle nebaví a nemá to smysl. Hold, doba se mění, je to ale i chyba chlapů, protože, a to je věc druhá, často se ženy musí spoléhat sami na sebe. Borec línej, prtvě dělá ještě remca. Jo, každá mince má dvě strany, ale je to zároveň smutné. Tak nějak se podle mě vytrácí ta představa mladých holek být na své svatbě za tu princeznu. Teď už se vidí raději v klancu se 100 tisícema na účtu. A tož ale jen můj názor. Je mi jasné, že tyhle průzkumy se pouze zakládají na pravdě několika lidí, ne všech, takže kdo řeší svatbu, běžte do toho. Přeci jen vše se ve dvou lépe táhne. Gotaj a Kimbra, to je další muzika. Užívejte.

0: jsme my, Hit Radio Černá Hora, hrajeme vám ty největší hity a budeme v tom pokračovat i docela. Ať už jste za volantem, na zahradě, anebo plánujete další den nějakého mejdanu, my jsme s vámi. Budou tu Black Eyed Peas, Poetika nebo Global DJs.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost s

0: Swift na Hitrádiu Černohora těsně před 14. a jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a pozor, taky nehoda na silnici 43 u obce Červená voda, takže Orlicko-Ústecko, tady bural motorkář. Dá se projet, ale potřeba ubrat na plynu a počítat s tím, že tu nárazově něco málo naberete. Tak kdo tu má cestu, klidně podejte detailnější zprávy a další dopravní info taky volejte na 800 11100.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
1: A poprvé v Příbrami. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud plánujete cestu do Benátek, tak dobře poslouchejte. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila po každé, ale jenom v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je spoplatněný už od roku 2024, stojí ale jen 5 až 10 euro. Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 2645. Dalších více než 12 000 lidí bylo zraněno a 15 000 osob přišlo o střechu nad hlavou. Podle OSN se zhruba 50 000 lidí stále pohřešuje. Americká popová hvězda Taylor Swift se včera provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden a trvat by měla dalších několik dnů. A teď ohlédnutí za fotbalovým šampionátem. Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Cap Verde 3-2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Znovu se trefil Lionel Messi, který dal svůj celkem 20. gól na světovém šampionátu a vylepšil vlastní rekord. Argentina se v osmifinále v úterý od 18 hodin v Atlantě utká s Egyptem. To Kolumbie zdolala Ghanu 1-0 a doplnila seznam účastníků osmifinále o poslední jméno.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Dneska mraky, sluníčko a je to tak nějak na střídačku. Léto, sobotu, kterou bychom si uměli představit o něco lepší. Teplotně maxima do 24.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Jedeme dál, sobotní odpoledne s Černou Horou pokračuje stejně jako letní playlist. Tady je Michael Schulte.

0: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
1: Proč měnit něco, co funguje, vás baví a celé léto se na to těšíte? Už pár zastávek za sebou máme a další před sebou, sice termín dalšího mejdanu ještě nevíme, co si povíme, ve 22 stupních vás tam moc nenaženeme na ty koupálka, ale vždy vám dáváme dopředu vědět, kam vyrazíme, jak dlouho tam budeme a co pro vás všechno chystáme. Jsou to soutěže, hecovačky mezi vámi a taky odměny, ať už třeba makronky od Pink Roses, anebo třeba batohy od Emada do školy. Tím vám nechci připomínat na školní docházku, ale přeci jen když vyřešíme školní nákupy za vás, asi se zlobit nebudete. Takže dělejte si v kalendáři prostor, sledujte nás na Instagramu i webu hitradio.cz a buďte u toho s námi. Letní jízda má neskutečnou tradici, atmosféru a každý, kdo miluje vodu a muziku, u toho nesmí chybět.
0: Užijte si léto s Hitrádiem Černá Hora.
2: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.

0: Na Hitrádiu Černá Hora, David Guetta, Teddy Swims a Don't and I. Kombinace jídel, to je taky slušný téma. Znám lidi, co si dávají párek v rohlíku s tatarkou, langoše s hořčicí anebo ananas na pizzu. Mezi ty patřím samozřejmě i já. Ale na východě Čech teď jedou, co se týká tenkého těsta, slušný bomby. Za chvilku pojedeme na Seč, kde vám na pizzu hodí klidně i smažák. Do té doby i muzika The Divokej Bill nebo Samfeld.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
5: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Jičíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Rose a Bruno Mars a PT na Hitrádiu Černá Hora. Song, který buď milujete, nebo nenávidíte. Nic mezi tím, stejně jako Despacito nebo Gangnam Style. A tohle se podle mě nabízí i směrem k tomu, co vytváří na Seči. Na náměstí je teď hitem pizzerka, která jede vlastním směrem. Někomu se to líbí, někdo to hejtí. Jde o to, že tu dostanete třeba pizzu se smažákem, s řízkem a nebo tatarkou. Prostě kombinace, za které by každý Ital vraždil. Ale my Češi jsme čuňáci a opravdu se najdou tací, co jim to chutná, dokonce se sem sjíždějí i z celé republiky. Já tady bydlím asi 20 minut o téhle reštiky a slyším to poprvé, nicméně až dostanu chutě, anebo budu chtít prověřit můj žlučník, tak rozhodně vyrazím. A dokonce mi píše i Michála, že tam zašel a fakt to bylo dobrý, takže lidi, je vidět, že mi fakt do huby dáme všechno a že všechno má své kupce. Proč ne, když chutná? Jedeme dál, Bryan Adams nebo Alex Warren, díky, že jste s námi.

0: Rádiu Černá Hora, playlist, který vás baví a sami o něm rozhodujete. Docela další muzika, No Dat, Ray Dalton nebo Los Frequencies a taky Lukáš Mercl, ten si to přebírá do 18 do večera. Mějte se parádně a užívejte soboty.
1: Hit Rádio Černá Hora, už tě nebaví se válet u vody.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupsi vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerén s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. Před sobotní 15:00 upozorňujeme řidiče na dvě opravy v Černožicích. Na silnici 1/33 se opravuje most a opěrné zdi. Práce potrvají až do poloviny prosince. Řidiči uzavírku objíždějí po úseku D11. Přejeme šťastnou cestu. Dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během 2 dnů na 2 stagech se představí tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.

0: Na Černé hoře vás bereme na silnice, konkrétně na 11 k Častolovicím. V Česticích totiž začnou silničáři v pondělí opravovat silnice. Asi 700 metrů před a za kruháčem. A pojedete k Kyvadlově. Dokončení akce je v plánu ve druhé půlce srpna. Máš na to stát se astronautem? Tak ve sféře v Pardubicích si o prázdninách vyzkoušíš trénink jako ve skutečné vesmírné misi. Čeká tě cesta na ISS, přetížení při startu i vesmírné experimenty. Program probíhá každý víkend a pobaví děti i dospělé. Pokud nemáte vjezdku, tak Chlumem na Hradecku zítra neprojedete. Ani to neskoušejte, bude to tam hlídaný. Zítra tam bude velká bitva, připomínka roku 1866 a je potřeba počítat s dopravními uzavírkami. Vemte to sem Kyvadlovou dopravou a je to bez problémů. Taky si rádi natrháte borůvky do dlaně a potom je s chutí sníte. Spousta lidí to dělá, spousta lidí riskuje zdraví. Lékaři varují, že borůvky můžou být kontaminované tasemnicí liščí, která způsobuje vzácné, ale závažné onemocnění jater. Co teda s tím? Odborníci doporučují borůvky před konzumací tepelně upravit. Opláchnutí ani zmrazení prý nestačí.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Sobotní odpoledne na východě Čech ve znamení jasné až polojasné oblohy, teploty se šplhají k 24 stupňům a zítra tomu bude teplotně velmi podobně. 22 až 27 stupňů naměříme v Královéhradeckém i Pardubickém kraji. K tomu čekejte převážně oblačno, přehánky nebo déšť a výjimečně i bouřky.

hezký víkend, posloucháte Hit Radio Černá Hora. Když se řekne pizza Hawaii, většina lidí se okamžitě rozdělí na dva tábory. Jedni na ní nedají dopustit, druzí tvrdí, že ananas na pizzu prostě nepatří. Jenže restaurace na Seči na Chrudimsku posunula hranice ještě o pořádný kus dál. Po pice s řízkem teď nabízí i pizzu se smaženým sýrem. Ano, slyšíte správně, se smaženým sýrem. No a světe div se, místo kritiky sklízí velký úspěch, prostě jim to funguje. No tak zdá se, že po téhle novince bude pizza s ananasem působit jako úplná klasika. No a klasiku pro vás máme i v sobotním odpoledním playlistu, právě teď Sia a

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Ed Sheeran nám vylepšil sobotní odpoledne. V Trutnově mají nového strážníka. Nechodí po ulicích, ale stojí.

0: balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
1: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je

0: pecka.
1: Ne, to je cyklopecka.
0: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: Cyklopecky.info.
0: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
0: Cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
0: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost.

0: největší dopravní servis na východě Čech. Hezké odpoledne především všem řidičům, kteří míří za turistikou do Krkonoš. Na hlavní silnici z Horního Maršova, po které se jede buď do Pece pod Sněžkou nebo na pozemní Boudy, se opravuje opěrná zeď mezi silnicí a řekou Úpou. Po celé léto bude na zúženém úseku provoz řízen kyvadlově, a to buď semafory nebo pracovníky stavby. Šťastnou cestu, jezděte opatrně, dopravní info volejte na 801 1100.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Milí lidé, Červenokostelecký i přes Polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
6: Zprávy na Černé hoře a Hanka Poskočilová. Lidé v Přeshradě mají obavy. Na místě bývalého borového háje má vyrůst ubytovna pro stovky dělníků s kapacitou až 244 lidí. Místní upozorňují, že s podobným zařízením už mají negativní zkušenosti. Tohle se stává čím dál častěji. Myslíte si, že když kolem není strážník, máte vyhráno? Omyl. Na některých místech už za něj slouží bezpečnostní kamery, které pomáhají odhalovat třeba dopravní přestupky. Pokuta potom může dorazit až do vaší schránky. Pokud plánujete nový iPhone, možná se vyplatí neotálet. Apple začíná zdražovat své produkty. O tisíce vyletěly MacBooky i iPady a podle analytiků jsou na řadě právě i iPhony. Cenovka může být brzy až o 4000 výš. Důvodem je zdražení paměťových čipů a úložišť, které jsou potřeba pro technologie, pro umělou inteligenci. Levné nákupy z Temu a dalších čínských e-shopů od července zdražily kvůli novému clu na drobné zásilky. Jenže se ukázalo, že to asi tak horké nebude. Platformy už našly cestu přes evropské sklady, takže zákazníci často neuvidí clo jako doplatek při doručení. Vyšší náklady se ale mohou promítnout přímo do ceny zboží.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Sobotní odpoledne na východě Čech nabízí většinou jasnou až polojasnou oblohu, teploty se dostávají ke 24 stupňům. Také zítřek bude teplotně velmi podobný, v Královéhradeckém i Pardubickém kraji naměříme 22 až 27 stupňů. Přibude ale oblačnosti a místy se objeví přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Lukáš Mrco přeje hezké odpoledne, teď po 16. hodině to na Hit Radio Černá Hora jde rozjet Guru Josh Project.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

zámecké zahrady. Ve východních Čechách se na ně můžeme těšit třeba 18. července v Trutnově nebo 1. srpna v Počtejně. Vstupenky seženete přes stránky činasky.cz.

0: Boba Sinclaira Last Generation. No a za pár minut si povíme, proč letos možná budou mít upíři v kratonohách na Hradecku smůlu. Do té doby další muzika Alvaro Soler nebo Cranberries.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.

0: a na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

odvezl ještě dřív, než mohl začít plánovaný samozběr. Policie teď po zloději pátrá. No tak jestli česnekový fantom z těch 200 kg plánuje vařit česnečku, bude jí mít na jídelníčku opravdu hodně dlouho. Na druhou stranu je vidět, že o poctivý český česnek je pořád větší zájem než

prázdniny jsou v plném proudu, venku příjemné letní odpoledne a vy ladíte Hit Rádio Černá Hora. Ať už jste u vody, na kole nebo jen v centru města, jedna letní tradice k tomu prostě patří. Zastávka na zmrzlinu. Tak si ji klidně dopřejte, vždyť prázdniny jsou od toho, aby člověk občas na chvíli vypnul a užil si i ty

0: Koberce Brázda.
1: Koberce Brázda.
0: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev.

0: těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzavek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli.
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

nejlepší dopravní servis na východě Čech je tu i před sobotní 17. hodinou. Prázdninový čas láká na silnice i motorkáře, no ať chceme nebo nechceme, jsou součástí provozu a musíme s nimi při našich víkendových cestách počítat. Hele motorka je nová kampaň, která nám má pomoci za volantem motorkáře vnímat.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.

0: přibereme na silnice, konkrétně na 11 k Častolovicím. V Česticích totiž začnou silničáři v pondělí opravovat silnice. Asi 700 metrů před a za kruháčem. A pojedete k Kybadlově. Dokončení akce je v plánu ve druhé půlce srpna. Máš na to stát se astronautem? Tak ve sféře v Pardubicích si o prázdninách vyzkoušíš trénink jako ve skutečné vesmírné misi. Čeká tě cesta na ISS, přetížení při startu i vesmírné experimenty. Program probíhá každý víkend a pobaví děti i dospělé. Pokud nemáte vjezdku, tak Chlumem na Hradecku zítra neprojedete. Ani to neskoušejte, bude to tam hlídaný. Zítra tam bude velká bitva připomínka roku 1866 a je potřeba počítat s dopravními uzavírkami. Vemte to sem Kyvadlovou dopravou a je to bez problémů. Taky si rádi natrháte borůvky do dlaně a potom je s chutí sníte. Spousta lidí to dělá, spousta lidí riskuje zdraví. Lékaři varují, že borůvky můžou být kontaminované tasemnicí liščí, která způsobuje vzácné, ale závažné onemocnění jater. Co teda s tím? Odborníci doporučují borůvky před konzumací tepelně upravit. Opláchnutí ani zmrazení prý nestačí.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Na východě Čech si v sobotu odpoledne užíváme převážně jasno až polojasno a teploty kolem 24 stupňů. Neděle přinese podobně teplé počasí, meteorologové očekávají 22 až 27 stupňů. Obloha ale bude většinou oblačná a místy dorazí přeháňky, déšť nebo výjimečně i bouřky.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Hezkou sobotu přeje Lukáš Mercl, Bohnouti a Svaz českých bohémů, to je další muzika Hit Radia Černá Hora.

album. Tohle byl pilotní single z toho zatím posledního alba Trustfall z roku 2023. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, prázdniny jsou jako stvořené pro malé výlety a někdy stačí

místo, kde se člověk na chvíli zastaví, nadechne a možná si připomene, že ty nejhezčí prázdninové zážitky často nevznikají podle plánu, ale úplnou náhodou. Playlist Hit Rádia Černá Hora pro sobotní odpoledne je ale pevně daný a tak teď míříme do Itálie, je tu DJ z Turína, Gigi.

0: program, který umí proměnit výhledy do krajiny v živý obraz. V této hodině se podíváme i na to, kde vás o prázdninách mohou na silnicích zdržet opravy a proč se letos vyplatí přibalit si na cestu i trochu trpělivosti.
1: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
2: Přijďte pobejt.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne
4: na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Jičíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport-jičin.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.

Léto je čas výletů, dovolených a bohužel také uzavírek. Silničáři využívají prázdniny naplno a opravuje se na řadě míst. Nově také na silničáři.

0: Rádio Černá Hora, je tady sobotní podvečer a ten má své kouzlo. Na zahradách se rozpalují grily, ve vzduchu voní maso, zelenina nebo hermelín, no a ze sklenic pomalu mizí vychlazený pivko. Děti ještě dovádějí venku, dospělí na chvíli zapomenou na pracovní týden a nikdo nikam nespěchá. Přesně takové chvíle dělají léto letem. Tak si ten dnešní podvečer užijte naplno s rodinou, s přáteli a samozřejmě si Rádiem Černá Hora a další muzikou.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
3: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
4: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
3: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
5: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.

0: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
1: Ne, to je cyklopecka.
0: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
0: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
0: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
0: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
3: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespeara v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
4: Na představení vás zve drogérie Teta, hlavní partner.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá?
9: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
4: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Australský trenér Ange Postecoglou převezme fotbalisty An Nassru s hvězdným Portugalcem Cristianem Ronaldem. V saúdsko-arabské lize se kouč pokusí zapomenout na poslední 2 nevydařená angažmá v Premier League. V novém působišti podepsal smlouvu na 2 roky. Oznámil to mistrovský klub z Riádu. A na závěr počasí, noc bude oblačná až zatažená, místy čekáme přehánky a teploty se udrží mezi 16 až 11 stupni. Neděle nabídne oblačno až zataženo, občas nám zaprší, připravte se na přehánky, ojediněle také bouřky a teploty nás čekají v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz

0: všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Ottawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport-jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
6: Hit Radio, Hit Radio.

0: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
1: Ne, to je cyklopecka.
0: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: cyklopecky.info.
0: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
0: cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
0: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
2: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
5: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
4: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzavek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: zvedl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Jičíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
6: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
7: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
6: Gustík, tvůj průvodce na zážitky.